0: Čech. No a tvýho plata rest, za mě vejrok bůn. A zeď na mor hrest, bo hono sloto hnůn.
1: Fél helč ema válný, mor zí dozí vejr stůl. Ozo sköna paraplí, a nám vůl moč ang trök vejr hůn.
0: Sal jir hůn tělm, a vdala vast, pan tvel bestěč, kom doče kas.

Zradohlak, zradohlak. Ojo, 100 000 metrů ono naspel. Peniaz Rolling Stone. Kemi Firen, Alex Firen, Seville.